0: Ale se být toho, tohle Jindrýka.
1: No, ale tady první kese.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: Já bach naslý, hesmachlý,
2: jasný. Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má herka, bacha, dronka, zahra.
1: Jo, ne, díky, sich, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Ko výrfi je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
3: Witches.